0: Rádijská mríža Rádio Ena.
1: Váš pes púšťa dlake.
2: Váš partner pa izgovore.
1: Robotský sesálnik Roborock. Pobere oboje.
2: Večná Roborock Pikasi.